0: je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Ministerstvo vnútra vyzval dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch cestných radarových zariadení z cestovacej prevádzky. Na možný bezpečnostný problém s ich používaním upozornila opozičná strana PS. Rezort dodáva, že žiadny únik údajov nebol preukázaný.
0: Rádio Slovensko.
1: Vyzerá to tak, že sa v tejto chvíli presunieme aj do iných končín, ako sú tie naše slovenské. Konkrétne ideme na polostrov, kde je Grécko, a v tejto chvíli sa chceme spojiť aj s našou spolupracovníčkou Soňou Dorňákovou. Stanu, pozdravujem vás.
2: Krásny deň.
1: Tak dúfame, že tie cikady, ktoré počujeme, sú naozaj živé, to, čo sa tam odohráva.
2: Česne, tak. Áno, živé.
1: Áno, živé, že lebo vy ste priamo teda v Grécku a môžeme povedať asi to, že nad gréckymi plážami krúžia drony, aby odhalili nelegálne záberanie pobrežia. Úrady už toto leto uskutočnili 1500 kontrol na viac než 300 plážach po celej krajine. Sledovali, či sa pravidlo voľného prístupu ľudí k moru dodržiava, a kontrolovali zákonnosť zabratia priestoru na pobreží pre slnečníky. Soňa, tam padli určite aj tresty, aj vysoké pokuty. Vieme, alebo viete nám povedať, čo sa pri kontrolách zistilo, či sa tie pravidlá pre nájmu pláži dodržiavajú alebo nie?
2: Tak částečně se dodržují, jak zjistili tedy kontroly pomocí dronu, ale řecké úřady letos vydali na 8 tisíc licencí provozování takových barů, slehátky a slunečníky. Zkontrolovali na 450 podniků a zjistili, že těch přestupků je velká řada. Jen doplním, že úřady ještě, ale také i občané mohou kontrolovat tu legalitu těch licencí pomocí digitální platformy aplikace MyCos, kterou si každý návštěvník i zahraničí může stáhnout do svého telefonu, a tam si může stěžovat na to, jestli dochází k nějakým přestupkům na řeckých organizovaných plážích.
1: Kde udělili nejvyšší pokuty?
2: Ty nejvyšší pokuty padly na ostrově Rodos, kde byla velká pokuta 73 tisíc, ale nestačilo to, protože úřady ten podnik naprosto uzavřeli, a právě proto, že mařil přístup na pláž a provedl také neoprávněný zábor veřejného pozemku. Další pokuty padly na jiných místech, například na Chalkidiky, kde dokonce 5 podniků barů uzavřeli, a ve městě Kavala na pobřeží dokonce uzavřeli takový pobřežní park, který vůbec tu licenci neměl a provozoval to na černo.
1: Určitě mnohí ocenia, keď mají aspoň nějaký ten volný přístup k moru. Čiže je to v Grécku nějako zajištěné?
2: Je to zajištěné. V Řecku neexistují soukromé pláže, protože ten volný přístup na pláž a k moři je zakotven v řecké ústavě tak, aby každý člověk, který navštíví Řecko, měl přístup volný a nemůže nikdo, žádná organizace ani žádný podnikatel bránit lidem přístupu k moři.
1: Děkujeme pěkně, pozdravujeme cikády a i vás samozřejmě, želáme krásný pondělok, do počutia.
2: Krásný den, do počutia.
0: Rádio Slovensko.